Pozdravljam všetkých slucháčov rádia LEM FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva vyšla neodmena, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im kštoudu tam zavu povíšte svoje imena i na zvíčka. Ale to je povíte, jak by kurz činalo. No to je poniž vypadat povíšte, že Jaroslav Cechanovský.

Mám sentiment do takého verša, písajem ho v Švecii. Dámo, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo. Motto jem dal Ševčenko i znov mení ne privezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vody sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

Spovid stepí, pamiaty dida Petra. Také je dedikace a o dědu Petri můžu povíšti těch paru slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii, vědomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, tou desetiletního či dvanáctiletního, který se zapovídal na nestřičanou dušu. Většiní po lísach chodil, po polách, strašní lubil toto přírodu. I keď píšel hn na step, to ne z hodu hmeral, a z toho. Bo dido Petro našli ho hmerloho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom, mal v piaty okrajec, který lišal dla manťa svojnej myšo. Hmer z hodu s chlibom pri sebi. Akurát ni v stepi vidím toto hor, že mu privyčovali. Spovíc v stepi. Pamiaty dida Petra. Vidivujem hor. Zelená, syní, daleka. Bars, daleka. Jak oblak bílý.